1792. Sutzen radil. Arrosodek, stoi spatne, isem straten. Žemo usloužit, nedim,

0: taková ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno,
0: ale víte, člověku se všechno

0: Taková ženská má taky mužský.
1: Ojo, ojo, to je stěno kudrno.
0: Už sakra, mě to ani nejde do hlavy.
1: Co jste si to vzalo?

0: Stante podobrem, abis nemosel zavolat.
1: Polizie!
0: Se deve essere, non! Svečno, da, od epsalejštej kristince, tuto v fotografii, je to váš podpis.
1: Je!
0: Výborně, račte dovolit. Poslala jsi terčer tuto listinu datum 1836. Je to pravé?
1: Je.
0: Ale je to psáno inkoustem Alizarinovým. Víte, co to znamená?
1: Jak to mám vidět?
0: Falsifikace.